Oni mě ojo, my vás odjedí je páka. Oni mě ojo, ňam já bolí, ono, my vás odjedí.